0: sada menčinu popiečih je kajka radosť, spieva šerunie Frank Vesela a kajka to radosť, kajka to veselo, za je dženca rano Bettina Wenderotova přimni, a ona ma za nás vieza předátku dženčných ich týmu.
1: Hej, dobré ranie, do runia, ďakujú, ľuba Katka. Hej, dženca, pola dáme najprv raz do politického sveta a to napríklad do Nibelčíc, tam šako má sa až do názmenu Vesnanosta abo Vesnanostka volič, pozadky, povyšče a tiež přinožk k tomu dženca ráno slyšiče tu pola nás. Potom pola dáme do Zorelca, tam DZA zromadne dživo ze susodami pohúbša, što tam voraja a toča a sliđa, o tom dženca ráno viace. A Kruščicach je sočera napríklad Gminska rada skadžava, džiše miestrujím vo dživaky šnitko na Kruščan koč čakaja, tam šakoma so špundovanie sušič, tiež o tom dženca ráno viace. A zabieramo so s tému, když my zaso grillujeme netko, šako konstitúdenia siatky pojedu temperatúry na hojvuko. Čiže čistopne, to môžeš on večer junu jednu kobasku zaso na grill čísneč. Abo tiež šineše vice. Na to sa tiež ižo veselú.
0: My sme rúni, že o tom riečo, a netko sa dve menšne dôho přemyslíš, to bude ja konstitúdenia na grill čísneč.
1: A to ráno pečiš.
0: Aj. Netko žno vodnajú. Dačenku vienike.

Biele naši s čijem, svunčko je skađalo, a? Vone so dženca dis a dis tiš dale pokaza, v bihu dnja očakujeme tušto mručelo, dis a dis pak, kaž z moni hižo rekva, so tiš svunce pokaza, předušim popudnjo, a tiš večo očakujeme nekotre kapki dešča z nebja, tega švijele, kaž sme hižo čera mili, žive slebro stupa bihu dnja na 20 do 21 stopňov. A tiež v příchodných dňach zmieme dosť čopfidne.

0: Josač menšino dona po 9, reče, dona po 6 vieza je. Nitko mi a predovšim pri čopvých temperatúroch ľudžo zasa grilluja. Praža si kobasky a steky a to što z nich tiež rybu a miestom tiež zeleninu, tvárožky a podobne. Ale keď špú ponste preč od nekakého spiritusa abo samo benzína a podobného nic vena betina.
1: Hej, rune tak, přečivo tomu ryči riziko zo cua viecmenujce rozbuchne, přeco zaso pak si ľudžo mezočo spala abo samo viac. Božel nesu si šicu stracha vedomi.
0: Za čím pak mojen tomu dopomač zaso grillu a vula spiešnišo přepali?
1: No hej, tu je dosť alternativu. Krute grilluanske zapalaki abo drevjana voma. Tež špeciálne vistotne grilluje zapalak je jedna možnosť. Tež tutom pak nemiu so do votoreného vojenia vuleč. A, celé vážne, grill miu na krutej a runej podvoze stač. Blízkosti nemeli žane palivé materiál jebyč a dječi nimaja pri grillu ničo pytač. Viestotný odstavok miu z najmenša 2 metre byč.
0: A to netko sa ešte kus húpek liči, ale što tam miu si jem pri grillu maniu zvoblekač?
1: Šurcuch, grillovanske rukajce a dohy grillové grát škýtaja před hocemi pryskocami tuka a škrami, štož nima tajke než to zajenč, zo máme ptáčka, dokež přenávame, no tu nech si oblada fakty. Kožde leto je, niedže 4000 nezbožu při grillovaniu. Niedže 400 s češkými spaleniemi, pod kotrými šiami potrichení žila cove svoje živine čerpia. A to jenož dokud si co snáno při grilu dere upadač. Nimo toho, vo veľa vysčíše a strouše sú elektrické nástroje.
0: Mias a kobasky desmenža na grill, dež je vúlo pšeželené. Je da nekaký trik, so neskom, dež potom tiež pravý vokomík?
1: No hej, pravá grilluanská temperatúra je potom docpieta, dež vútvorí so na vúlu bioa vošta popeva. Štož môže celú odvisne od grilla hač do nímale hodiny trač.
0: Tož dajče si na koncu praženú kobasku dere zasvodič, aby načož mače hevak takhle apetit. Podľa mňa sme tiež rada raz cukini na grill. Bettina, vieš ty nešto, što ešte ty mi také ľúbe?
1: Čvarošk.
0: Čvarošk, hej. A potom pravá rana solatik k tomu. A vieš o kobaska.

0: Suzana Klimšová je dospievala s Depkom na pošestčiche.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Menderotová.
2: Dobre ranie. Nebylčicach ma sa ač do názimy nové viesnanosta abo nová viesnanostka volič. Dobre je predseda zariadnického zviazka Příkloštorský vodže Štefan Anders na naprašovanie. Na krúty voľbný termín chcieďa so na príchodnom posiedeniu Nebylčanské gminské rady dojednač. Nové voľby viesnanosti sú trebné, dokiaľ je tučasný čestnohamtský návoda gminy Andrij Bulank pripovedžil, zo spočiatku augusta svoje zastojenstvo zvoží. Hač k voľbám názumie má zastupovaca viesnanostka Klaudia Liznáriova gminu navedovač. Viace k témie slyšíte bydlk nasedom. Zaposlanci všetkých zviazkovým semie nemskie zastupených demokratických frakcií sú so za škýt národných menšin vupraili. To je jeden z úsledkov čerovšieho zetkania menšinovej rady nemskie ze zviazkovými a krajnými politikáriami v Berlíne. Keď menšinový sekretariat zdieľi, varnovaše predseda menšinovej rady David Statnik pred přibieracie pravicarské namocu prečivo národným menšinám. Z dobom vun zvěstčí, zo nie je škýt menší nižo nakromná téma, ale vážny obstatk demokratické kultúry. Nemský centrum za astrofyziku DZA svoje zromadné dživo s partnerskými institúciami Polské dále vutvaria. Tak sú včera zástupnice Astrocentruma Vúžica, Cioch Univerzitu z Rocławia a Instituta za teritoriálne vúviče do Horunia Rocławia Zorecu dojednanie vo vúšim zromadnom džile podpísali. Kež DZA žili je zamier vedomostnú umenu cikrajovom rožku následne vútvarič a přichodne tiež ze české zromadne projekty převeduvač. Astrocentrum Vúžica pracuje so zdobom vo zasudlinie podzemského sledžerského labora ve Vúžice. Na svojim čerovším posiedeniu gminskej rady Krušticach zabierachu so radičelio mestrujem strebným zanirovaniem tamnišie pistovanie. Dla pukneného vodovoda doby so vulky džil špundovania Krušťan pistovanie v umenič, tvarské dživa maja so povoli nošeria a gminy konc Julia Zahajič. Překodný domy cíl má nastač starý pistovaný Ralbicach, tole pak so od zamovitých zariadov v okresa tukvilu hišče prúhuje. Gminská rada pak je přiuším hižo prinie za nerovanské nádavky Krušticach obsamknula, miestrujem inženiarské dživa a nádavky za sušenie tvara. Serbský dživadželník Křesťan Bart je nebohý, on zemrie 15. mie Hamburgu. Denim vuježde rodžene Bart by je sobu zaujažia serbského dživadva Budušine a skutkovaše po studiu slavistiky a ľudoviede ním od leta 1902 ako režijný asistent intendanta. Ač do rajnije doby 2004-2005 steješe nebočičky neličomných rolach na jivišu NSLG. Nimo toho přeložuvaše von připodla viacore dživadvovery, aby od 1998 umilstvove návoda vesneje dživadvoveje skupiny Hochozy. Iščač do 2018 je von NSLG jako hošč ve všelakých inscenáciách soborav. Nučk Arnošta Barta bu 91 let stary. A to one bychu naše džencniče povešče, kýž namakače tiež na internetných stronách a domotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A tu a tam nekotre mročele a tiež jednotlivé švíjele dženca hišče smieme očakovať, živé sliebro hýba so takhle mes 20 a 22 stopnemi.
0: Na počach a na druhách je všetko zase v poriadku, doječte si tu už dere tam, kde ste z ráno kvatače. Jeli zamače za nás ešte informácie, potom nám rade písače pak naši app MDR Serbia s nami četujete, kýba nás zazvaniče tu do štúdia, Budušin 7400 je naše číslo.
1: Serbský rozvoz.

Dolších možných kučíkov serbské v Užice je nás Bettina Runie sobu zabave po jezdčach a ja potom sa nízko s vami do Vojerovskej končiny. Cínova Hašenské jezdče dva zavonjeve v obore v Vojerecach, Šprevinom dole a Halštrovie, te sú nietko oficiálne sa na Vojerovském torošču přepodali. Sú to jezdče dva typa LF Jesač. Ja si myslím, oni vobornikam bude to nešto rec. Teci komuny sú jezdči dva zromadne kúpili, dokýž přes zromadne nakup môžachu si košty, kaštiž byrokratisku kekliu džilič. Cokonie sú nuva hašenské jezdči dva niečo 1,7 miliónu euro hodne. Džil bolo od Sakske spichované, nekak sedmi na tobie, väčší džel tuž pak dobiachu miesta a gmeny same financovač. Vojerovský vyšší miestčanosta Thorsten Ruban C. rekne při přepodaču, moderna technika je vážna, so bych ju sa vonjovi v obornici väčšie ze svojich zasadženiu ručili, a ja si myslím, runia tutun tudžin, dež mám všetci sypnený dom v Zorilcu pšet v očomaj, to čím bude přivosujeme, so je moderna technika vážna. No jezdži dva, tato netko direktne tiež do služby podľa vonjových voborov do Vojerec, tož prebina dola a dua a tiež do Halštrova.

0: 6 menšinov do 6 čichie.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Antonia Rečcena z Sulšec.
2: Zara Jan písa, že listy, kajž by Búrk neby rečal. Započínaj kúže deň s pšečom, mňa namakač. Predahač ráno staneš, sem tebi hižo púč přihotoval, kotrž tebie přes deň vedže. Na tutem púču sem pokvade skúval. Nikotre pokvade sú od privania, kotrž sú k tomu postajene, če od vecov vusvobodžič, na kotrž sú viazane. Druhé pokvade sú daru žonovania, kýž moju přítomnosť zjevia. Svunco, kvitky, ptáčky, přečetstva a vusvyšané modlitvy. Nesem tu tún od rýcha čvilovaný svět opuščil, ale sem tu přeco přítomný. Džerš voči vodňo otevrený, hač tajky drodný pokvat odkryješ. Buď sebi viesty, ty mě na tutem puču přeco namakáš.
0: Nábožné svú kníma dženca na dolku a zamovitosti kuluskie vosady Antonia Rečcena ze Sulšec. Peč menšinou do šestčiche, srbský rozvoz praje do baranie ze skupinu Wind and Fire and Earth. Earth, Wind and Fire, tak volte, čo brožu.

A všetko pôjdete už pala nás na strela kudérie, predovšem s tutými titulami. Jan Reda nám čo ráno zaspieva. Do sveta von podáme so s Helenou Heduškec. A vo džiunem šipelte spieva nám čo ráno Dennis Wenzel. Všetky tuto titule slyšíme hač do sedmých.

0: Filomelos. Dirdam dejstva Marmije Drozene.
1: Ej, gut, okej. Tun vecikove taksi so mi pšetco išće jara ljubi.
2: Kotre vecikove taksi? Što te meniš?
1: No, so vod vecike culcu vod jedno oblaka na druhý znošovač dač. Jako by v taksi u sobu lečal.
2: A, trichy.
1: A runje vod tem šemysluju, što bych mou vecike sobu napučdač.
2: No, znač nekaj kupujesť, abo informáciu. Ľudžo menuja to flyer, abo letak.
1: To so mi ľubi. Vodščit mi tola razem, prošu tam let, tele vulke vopeno.
2: Prošu, Jara.
1: Ďakujú so.
2: A hižo započne náš Filomelos do vopena celé veľa malých ďakú dopač. Je to vutrobička? A kulka lodu?
1: Celé pravé, lod. Bože je lečo. A s lečom zviazam ja a všetky čeči. L, U, D. Lod.
2: A Filomelos dupa dale. Je to nekajký ptáčk?
1: Nic nekajký. To sem ja, Filomelos.
2: Ohaj, do vulkého vopena se zdupal vútrobičku, kulku lodu a sebe samoho.
1: A mne ze mnú a lodom přinže netko ište tožste plus.
2: Aha, Filomelos plus lod je vulka ľubosť.
1: Bingo! A tute vopino netko z vecike culcami do sveta z čelu a dokež kojde vie, dže bydlu vedžatež, dže maja z lodom nimo pšinč. He, he, na, he, he.
2: Aj, kajž skazanka za pečene kauki, kiš vod samo do pyska přileča?
1: Aj, aj. No ládaj, ládaj, tamle môj letak hižo leči.
2: Ale što da netko? Filomelos hišče do dalšou vopena vútrobičku, kulku lodu, ptáčka a plus zadba.
1: No viezo! Dvojna prostva, lepše šanze. A snač potom dvojne lod dostanu.
2: Filomelos, o ty kvoščá huba.

0: Kralbičanski, Šulski, Kurtenbier, Strimin, Čine, Donna Posedemich, je a Bettina Masana, Spolcaje.
1: Polícia z G.
2: Hej, kajž, ešte ráno ižo programy slyšeli, sú zorielcu miestom po sypneniu domu tam noce zubienu žonu. Mortvu v rozpadankách namakali, přitom jedna sa o 25-letnú turistku z Rumunskie, dalšiu človeku tam dále pýtaja, zžila z techniku, zžila z ryzy rukomaj a podpírané vod vo sebe za také páde vukupvaných psov. Pšičina nezboža nie, přeco ište jasná, tu išto pokaza pak na púnovú explóziu vukuanské dživa, kaž prane pod češkými umeninimi tam dále beža. Žitave bu žona zjebana vo doromady 170 000 €. Juniu 2024 by so ona navabič dala do kryptopenis investovač, tež vysokú renditu je slubišu miestom so vukopa zobe šo, vulka vža, v obšudnici sú přístup ke kontu mili a sú se fenky přepokazali. V útoru popodňu sú zastanici Delnej Kynie šoféra auta kontrolovali, peča pustalietnými ešte viac ač 1 promil alkohola v kriji a s tým by jezba zakončená. A nový vúdce gmene Halštruska Hola sú so paduši noce na útoru do Tvarniša zadobili a z viacorých tvarských mašinu čirivo odklumpali do romady 400 pusta litru. Škoda učinia nieže 900 €.

0: Rock'n'Roll, wollt mir schon erwetzlich, hat tolle Bier, hast du mir, na, postet mich.
1: Serbski Roswurst. Povijestje. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Nebelčicach ma so ač do názumu nuva vjesnanosta abo nuva vjesnanostka volič. To praje předseda zariadniskeho zviazka při kloštorske vodže Štefan Anders na naprašovanie. Na krute volbny termín chcieža so na přichodnom posiedženju Nebelčanskeje gmenskeje rady dojednač. Nuva volbe vjesnanosti sú trebne, dokáž je tučasný čestnohamtský navoda gmenu Andrij Bulank připovedžil, zo spočatk augusta svoje zastojnstvo zvoži. Hač kulbam názum je ma zastupovaca vjesnanostka Klaudia Liznarjova gmenu navedovač. Zaposvance všetkých zviazkovým sejmie nemskeje zastupených demokratických frakcií sú so za škyt národných menšín uprejli. To je jeden z úsledkov čerovšieho zetkania menšinovej rady nemskeje se zviazkovými a krajnými politikáriami Berlíne. Keš menšinový sekretariát zdieľi varnovaše předseda menšinovej rady David Statnik pred přibierací pravicarský namocu přečivo národným menšinám. Z dobom vun zvěstči, zo nie je škyt menšin hižo nakromná téma, ale vážny obstatk demokratické kultury. Zastupierio přírady za serbské náležnosti města Budyšin, co so včera delní kine zetkali, zo bychu so o stavě budyskeje bajuje štěžky dorozumili. Kajž zdieli Judy Čočina, maja so figury bajových postavů z bronzu po celém městče zakotvič. Popisania k tomu sú dvúrečné hornio-serbsko-nímske plánované. Konc júnia chcieďa budúsku bajovú štiežku otorič. Další fokus ležeše čera na vúmenie s obydleriemi mieščanského džila Budyšina Delňa Kina. Na svojom čerovším posiedeniu gmínskeje rady Kruščicach zabierachu so radži čeliomestrujím strebným zanírovaniom tamnejšie pistovanie. Dla pukneného vodovoda dobi so vulky džil špundovania kruščan pistovanie v umenič. Tvarske dživa maja so povoli nošeria a gmene kunc Julia Zahajič. Překodne domi cíl ma nastač starý pistovaný Ralbicach. Tole pak so od zamovitých zariadu okresa tu kvilu ište prúje. Gmínska rada pak je přivším ižo prinje za nirovanské nadavky Kruščicach v obzamknuva, miestrujím inženierske dživa a nadavky za sušinje tvára. Serbský dživadelník Křesťan Bart je nebojí. Von zemrie 15. mie Hamburgu. Denim vujezdže rodžený Bart by sobu založil serbského dživadva Budyšinje a skutkovaše po studiu slavistiky a ľudovede ním od leta 1962 jako režijný asistent intendanta. Hač do rajnije doby 2004-2005 steješe nebočički neličomnych rolach na jevišću NSLG. Nimo toho převožuvaše on připodla viacere dživadu ry a byl od 1998-1990 umil svoje navoda vesneje dživaduje skupiny Hochozy. Hišťače 2018 je on NSLG jako host ve všelakých inscenáciách soborav. Nučk Arnošta Barta bu 91 let stary. A to bych u naše povestče, kiš namakače tež na internetnych stronach a damotny FMDR Serbia.
1: Vedro.
2: Tu Budyšinje so słońce rejnje svieči, to dženca tak vostanje, drude tež nekotre mročavky so odmienia ze słońcom a dys tež ište švíhel dženca odšakujeme, to šo při maximálne 22 stopniach.
0: Na pučach a na druhách je šitko poriadku, jeli so vy niečo vidíče, zo so vopkat kopí, kýba zo so mobilne vyskač na tvary. Potom nám to rádi písače v app MDR Serbia, môžete s nami četovač, kýba zo zazvoniče tu do štúdia. Bettina je pri telefónie pod 035 91 737 400. Dobranie.
1: Serbský rozvoz.

0: Wir kamen zu, damit die Soporodua Stacia a Gynäkologiska Stacia Zauric, Czasnik tamtisch Tikoce, jenisch jeszcze 10 dni, a potem je hisz okun smeje, a ma tak daleko być. Tam pak przece jeszcze woju ja, wir kamen zu, czeras ist jetzt nuinario przeprosili, Bettina.
1: Hej, a fakt je, så budeski semik så přichodnu sredu ve vúriadnom posiedzeniu ze zaurenjom poroduje stacie Kamiencu zabira, kajž so včera na novinarske konferenci zdžili je so za to frakcie přesahovací prostve do taj viace hač cice či zaposvancu semika vúprajivo, za to oni nohcidža připovedžene zaurenje stacie tak jednore akceptovač a chcidža zromadne z obydleriemi a ze všemi druhými zajímcami politické znamio sadžič na vúriadnom posiedzeniu chcedža vúskutky aktuálnej reformy strôhodnictve diskutovač a so tiež tam viezo dále za zďaženie gynekologické a poroduje stácie zasadžovač. Kaj sú rúne ižo rekva čas vúči, povednictve kliniky má so kunc mie tam zaurič.

0: Na povoz Miche.
1: Srpski rozvoz. Povjesče. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Nebečicach ma sač do nazimu Nuova Vesnanosta abo Nuova Vesnanostka volič, to praje předseda zariadniskeho zviazka pri kloštorskej vodže Štefan Anders na naprašovanie. Na krúty voľbný termín chcieďa sa na přichodnom posiedženiu nebečanskeho gminskeho rady dojednač. Nuova voľbe Vesnanosti sú trebné, dokáž je tučasný čestnohamtský návoda gminy Andrij Bulank připovedžil, zo spočatk augusta svoje zastojenstvo zloží. Hač kvôľbám názumie má zastupovaca Vesnanostka Klaudia Liznariova gminu navedovač viace vo týmie za piatnače minčinu. Za poslance všetkých v zjazkovým sémie nemskeje zastupených demokratických frakcií sú sa za škýt národných menšinu prejli. To je jeden z úsledkov čerovšieho zetkania menšinuje rado nemskeje ze zjazkovými a krajnými politikáriemi Berlínie. Keš menšinový sekretariat zdžili, varnovaše predseda menšinové rady David Statnik pred přibierací pravicarské namocu prečivo národným menšinám. Z dobom vun zvěstči, zo nie je škýt menšin hižo nakromná téma, ale vážny obstatk demokratické kultúry. Zastupérejo přírady za serbské náležnosti města Budyšin sú so čera delní kynie zetkali zo bychu so vo stave budyskeje bajoveje šešky dorozumili. Kaž zdžili Judy Čučina, maja so figury bajových postavu z bronzy po cuvem městče Zakotvič. Popisania k tomu sú dvúrečné honio serbsko-nímske plánované. Konc junia chcieďa budysku bajovú šešku otorič. Další fokus ležeše čera na umenie s obydleriami mieščanského dela Budyšina Denia Kina. Nemský centrum za astrofyziku DZA svoje zromadné dživo s partnerskými instituciami Polsky dále utvaria. Tak sú čera zastupnice Astrocentruma Vúžica, Cioch Univerzitu z Wrocławia a Instituta za teritoriálne vúviče do Runia z Wrocławia zorecu dojednanie vo vúšim zromadnom džile podpísali. Každý CETA z džili je zamier vedomostnú vúmenu ci krajovým rožku následne vútvarič a přichodne tiež ze Česky zromadné projekty převec. Astrocentrum Vúžica pracuje so zdobom vo zasudlenie podzimského sledžerského labora ve Vúžice. Serbský živodelník Šesčan Bart je nebohý. Vún zemri 15. mie Hamburgu. Den im vujezdže rodžený Bart by sobu založil serbského živadva Budyšine a skutkovaše po studiu slavistiky a ľudovedy ním od leta 1902 pústa jako režijný asistent intendanta. Ač do renie doby 2004-2005 stieše nebočičky neličomných rolach na jevišču NSLG. Nimo toho přeložuvaše on připodla viacore živadlové hry, aby od 1998 umělstvové návoda věsnije živadlové skupiny hochozy. Hišťač do 2018 je on v divadle jako host ve všelakých inscenáciách soborov. Nučk Arnošta Barta bu 91 let starý. To by šu povestče, kýž namakače tiež na internetných stronách a naši dámotný FMDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca, svoncom ručele a tiež ešte nikotre švihele zmienie, šo vokovo maximálne 22 stopňu dženca pretač potom džen a bole živé slibro do vysokosti jedže.
3: Kopi sam jestem tiež raz prajú na jacerištorách Sakske Nitzpak v našim koncu. To potrichi potom také skýrie a štrnače. Tuž přeju vám všim dobrú a vystu jezvu do džensnýšieho štvrtka.
1: Serbský rozvoz.

No a ja se nadžijam za mače v kvile dale naš program poskač, potom tež tu te titulenja skomžiče. Vore na volu spieva James. Bolečeč, smieme džens rano s Kristofom Mikvaškom. A potom za nas ešte Susan Himplová sobou. Všetky tuto titule slyšíte pala nás, ač do 9. Nitko je 8 po 8.

0: на подзіві Чихи.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Nebelčicach ma sač do nazime nuva vjesnanosta abo nuva vjesnanostka volič. To praj předsuda zarednického zvjazka Přikluštorski vodže Štefan Anders na naprašovanje. Na krutu volbny termin chceža so na přichodnym posiedženju Nebelčanskeje gmínskeje rady dojednač. Nuva volbe vjesnanosti sú trebne, dokelž je tučasny čestnohamtski navoda gmíny Andrij Bulang připovedžil, zo spočatk augusta svoje zastojenstvo zvoží. Hač k volbám názumie má zastupovaca vjesnanostka Klaudia Líznariova gmínu navedovač. Za poslance všetkých zjazkovým cemie nemskeje zastupených demokratických frakciu sú so za škýt národných menšín vuprejli. To je jeden z vúsledkov čerošeho zetkania menšinuje rady nemskeje se zjazkovými a krajnými politikáriemi v Berlíne. Keď menšinuje sekretariát zdžili, varnuaše predseda menšinuje rady David Statnik pred přibierací pravicovské namocu prečivo národným menšinám. Z dobom vun zvišči, zo nie škýt menšin ižo nakromná téma, ale vážny obstatk demokratické kultúry. Na svojim čerovším posiedženiu gmínskeje rady Krusčicach zabierachu so radžičeľom mestrujem strebným zanirovaniom tamnišeje pistovanie. Dla pukneného vodovoda doby so vulky džil špundovania krusčan pistovanie v umenič. Tvarske dživa maja so povoli nošeria a gmíny kunc Julia Zahajič. Překodný domy cíl má nastač starý pistovaný Ralbicach, to lepak so od zamovitých zariadov okresa tu kvilu išče prúje. Gmínska rada pak je přiuším hižo prinie za nirovanské nadavky Krusčicach obzamknúva, miestrujím inženiarske dživa a nadavky za sušenie tvára. Zastupereho přírady za srbske naležnosti mesta Budyšin sú so čera delne kynie zetkali. Zobychu so vo stave budyskeje bajovie štěžky dorozumili. Kajž zžili Judit Šočina, maja so figury bajových postavů z bronzy po cvým městče zakotvič. Popisania k tomu sú dvůrečné honio serbsko-nímske plánované. Konc junia chcíža budysku bajovú štěžku votorič. Další fokus ležeše čera na vumenie s obydleriemi měščanského džela Budyšina Delňa Kina. Srbský dživadelník Křesťan Bartje nebohý, on zemře 15. v Hamburgu. Denim v ujezdže rodžený Bart by sobu založil srbského dživadla v Budyšině a skutkovaše po studiu slavistiky a ľudovědy ním od leta 1962 jako režijný asistent intendanta. Hač do rajnije doby 2004-2005 stěješe nebočičky neličomných rolach nejivišu NSLG. Nimo toho přeložuvaše on připodla viacore dživadlové ry a byl od 1908 a 90 v umělstvové návoda věsneje dživadlové skupiny Hochozy. Hišče hač do 2018 je on v NSLG jako host ve všelakých inscenáciách soborau. Nučk Arno Štabarta byl 91 let starý. To bych upověstče, když namakače tež na internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, mesto mě so tu znamenča Budyšin je rejnče svonco z Minovo, Močele, suso předně sunili, když dženca dys a dys tež ještě švíjel sobou přinesu, živé slibro zalize dženca na nohoj 22 stopňů maximálně a juce potom stajně vyše stupa.
3: Na pučach a na drohách je tak daleko šitko okej našim koncu. Přijem moje vám tu ještě dobrý jesbu.
1: Srbský rozvoz.

0: nábožné slovo.
1: Mačenca Antonia Ričcena na doku a zamovitosti Kuluskie vosady.
2: Zara Jan písa, že listy, kajž by bur k tebi ričal. Započínaj kůže dzień se s přečom, mě namakač. Predahač ráno staneš, sem tebi již puč přihotoval, kotrž tebě přes dzień vědže. Na tutem puču sem pokvade skuval. Nikotre pokvade su vod privanja, kotrž su k tomu postajene, če vod věcu vusvobodžič, na kotrž si vyházane. Druhé pokvade su daru žonovania, kiž moju přítomnosť zjevia. Svunco, kvitky, ptáčky, přečetstva a vusvyšane modlitvy. Nesem tu tun vod ryša čvilovane svět vopuščil, ale sem tu přeco přítomny. Džerž voči vodňo votevrený, hač tajky drodny pokvat odkryješ. Buď sebi vieste, ty mě na tutem puču přeco namakáš.
1: Nábožné slovo k dni měše za nás dženca Antonia Ričcena ze Sulšec na doku a zamovitosti Kuluskie vosady.

Ja, nježdico, žinca, náš možinský magazín Bubak přerozijo, máme šake novosti za vás. Dolna Łužica má snaž šanzu na dalšnú UNESCO, titel. Voco žorto zgonio šo net na zahopenku. My máme spomínaš na serského grajaria, kenžio viele ukpav za to serské živadvo, také dolno serské živadvo, křesťan Bart jo zemrio. My glítame na žincašne uvítajnský svěžin klip a sol v Hršebuzu a my gratulujeme jednej zaslúžený serbúce ku kúľovatému postaku. A co všetek vy, až grajeme vašu najľúbšiu muziku v Serskom rádiu, to cením všetci stvrtk, musíš o Jano nám goniš, abo písaš, a žinca, také vašu muziku grajeme, riedne až do pedla. Zapraví.

0: Mikuláš má to veste vliv na dalšne ujíše sarské rice a podpíru sarské rice.
1: Dalšne připeznáše, že sú dnesko by pemagavo, dolno sa vám při vejovaniu v penize a v politickém jadnaniu, to je počmanu cora župan Michal Abel, Karin Čuková je přinesla ideu sobu ved zmakania se Serským institutom v Mircu.
0: A jadna Trknini Zajec od Boka MVFK s podstupima, jo sama podla byla, ta ženska jo tam zagronita za to UNESCO derbstvo. A jo nam teke groniva, až to bužo se zavěše ráží, štokoláž ona jo teke nalicova nam šake příkvade ze z Evropské, žož jo to južo z toštio rycu teke nalistčenje.
1: Dobre šance s takým, župa Dolna Vůžica dejava nento rozsužíš lic, co byš nosarka vedpovědný je přospe vo UNESCO titel. Taka přospa jo veliký nadok, za to by trebali profesionálnu pomoc a peneze, tak co rečná diskusia.
0: Serský institut bože to neprvý raz v župnem předsedarstvě v kvônem předstajíš a pen musíme dali diskutirovaš, kak veli život to jo, kto bužo tam podpirovaš a tak dali.
1: Šansa za dalšný UNESCO titel obstoje za Dolnú Vúžicu. Vieci novosťou ved župy Dolná Vúžica svišišo 5 planas v serskom programie.

0: antecedeți.
1: Ja nevem jote pšece ten bubling vestajiš.
0: Ja tekenic.
1: A pšece ten ou proze.
2: Ja, znaš, čo je z personalitem Uresko, z legendárnej inscenácie Sergej Spiera.

Jura Kocha, a ved ochoskiego lajskiego teatra veliše 2008 zmežňu jotok rašetekte Křesťan Bart, drujkolietne graja při Nimsko-Serskem ľudovem živadle Budyšin, ako jo živadlo cenivo cora znáte, jo Křesťan Bart južo 15. maja zemriu ve Hamburgu, ven jo audoval jaden a živie 60 let staré. Viele let jo navidoval Serský lajský teatr ve Ochose. Narožil jo se v delnim ujezdče v Gorni Vúžice, chodžil jo do šule ve Varnočicach v Českej a jo sobu založil po druhej svetovej vojne Serský teatr v Budyšinje. Jo bol tam prostřej asistent a dramaturg pon teke graja. 2018 čo jo stojil sledný raz na javišču v inscenácii Olsen Bande v Budyšinje. Jo viele grášo jo teke sam přestajú do Serskej rice.

0: No, snažíme se žince také ještě na svěženiu klip a sol ve hoši busu, ale také druhý svěžen žince, jo, kto neznajú dešajnskú serboku Marianu Vorakovu, južo je je mazen soudla, vena je byla cas živenia také obžilona na tom burském a serském, žince svěží vena kulovate živiša se te národne žen, a kutej gešpě jo se Maria Elikoska Winglerova dala z nejú do rozkrona.
1: Moja mama je gona, to je božajča, oko vesemi, tam je barulna namša, a tam su te zvene zvenili, a tam sme ja se narožil.
2: Ulicu jo Marjana Vorakova. Nan, mje to šerje, jo bil zdešna. Mama Marjana Kraucoć z Pelske je, v Žiluje. Tyk nan jo musel do vejny, a jeje kenc jo bil grozny.
1: A si ja vemu še, až pene se u palio celom dešne, se celo brožne, a ja som me taj čach, ja som ubjednula ve domu, a ja som na druhý bok šva tým lužam do gumna.
2: Sersku riec jo slyšala vet małego, doma a vejsi.
1: Te su se serske ulicvali, a tam som ja se nasluhala, až veni se se pejedali, pšetce, kad sme jedli tak za blidom. A pred som ja to nachher tak vete nauknula ve te starišech. Te starše luže, te su serske pejedali. Jo, zapoli, a tak, kad su prišli gromadu, te stare babi, te su pšet serske pejedali. Tega su mogli pili lip serske, ak nimske. Tega nisu nimske tak richtig medli.
2: Cerkvia jo grała w tom czasu ważną rolę w żywieniu.
1: Pili su šli te luže kuštu, nijelu namšu, ale ni cała familia. Ima Jan, ta mama ola ten nan. U nas oma jo pili tak było. Ja som lupiona, ja som gari brana, a ja som tike bez svajšbu dešle. Cerkvio. A ja som moda nisu serske pratkovali, to je den tak lepši šlo. Ja nisam serske uknula, ja to až. Mi nisam u šuli srsku, da smo ga sme nimske pejedali. Vas ka bi to uknuli u šuli, nis.
2: Marjana Vorakova jo bila pšecej živa na Burskem.
1: Při LPG sam ja va pentike v Groši, ja sam tike bua za Burske. A ja sam vam oda žučo, sam ja sa pšecej vroniva, ja sam iš veliki vrtšav, jo švile dževa jo. To je opšet svoje cíl. Jo, a pen tak tak bude, pen som, pen som vylečila, vylečíši, a to je, pen tak bude všechno.
2: Gáš jo pšašana, pšecej rada pekpira tých, ak se za to serske zajmujú. Liec na zaredovaniach ricnej šule abo vejsných svieženiach. Ale liec mežo sa serska riec zďaržaš?
1: Ja som tých za to. A ja pšecej zvolním, ja nisam nutší domovina, ale ja by im pšecej pomagala, až vene nieco kšie výžiš, ale ja som pšecej myslím, ten nebudu pšistým durch na toho, že ešte už dolada pniží, toho nikt nerozmýjo to serske, nic. Cú malo tých ľudí pili, kde sú tie ľudí z serske pejedali šuži, ale nie to tak malko.
2: Serska riec je opak kšuty žil jeje živinja.
1: No, ta švuša, da šme okol, ma sme sarske luša ubydlime, a to švuša pen enkli tomu.
2: Tyke nałogi, adrastva, su pšecej sušali k tomu.
1: Ja som bola v šuli, ja a ešte Jana, my sme boli dve žuči, ak sme burske. Ale to nie bol cud vujko, dlatego až te druhé nisu za to byli. A ja som bola moda ženona, a prvná bola kermuša, a tam sme byli tři báby burské, a všetko belgajské, a sme gronili menš burské, to dojde rýdne, a pani sme tíkne šli, až sme sam tam, prvná negatúš už pos.
2: Až zase zájem za burskú drastvu přibiera, ju veľgin jaseli.
1: Jo, to sme späť doma. Je šuši, veď to sa zapustil, šuši a kokot, a to dojde rýdne se drastvu. Ja tých som všetko obliekal, ale som gromýval, leca ja prú 90, nebudu ja veci vás obliekať, a to sú sa smiali. Ty môžeš to, myšom zás přijíť.
2: No a kto Marianu Vorakovu znajú, nemežo se ju predstaviť bez tých dobrých mazaňcov.
1: Piacenie, to som ja sa vedgledala, ved jej zešna, ve tej uličku, aj tajemová piaca, váriš, ach, ve všetkých sách. Tajemová Jana, ako jo šuši pomagala týka ževala. Ja som všiný sobu getvala a som sa vidie vezgledala. A prvne vena všetko, no jak až vena nevšo, prvne pia. Ja som tam, nie, to nepia, ty ľužem. A to je prvne tak přišlo. Ja sa še žiť sa piaku. A várim tých, also ja som za to. A den du tých, ja mám bursavajú piac sopíš, veľi. Ja rozumíš mazajnc, brústakoju, nic brústorty. Ja sam ich dobro mazajnc, ja sam ich tvaroški gatrova.
2: To živenje jo se v tih živih žaset letah kradu zmenilo.
1: Jo, ali peri so teluše več gromadu žalšali, ali žinca več nic. Žinca je kušče gleda bluz obzaha ven, ima šekno, tak. Peri jo jen tam drugemu pomagal, a tih deco dal, mi smo mi peri vele mloka. Mi smo všestali susedov, te niso tak bile milja večiši. Njen ne bi nikomu nic daš. To je šekno u nas njen.
2: Marjana Vorakova se jaseli až matoserske ve jeje familii nadalej svejo mjestno.
1: Moja ejka žuka, ta ževa žilja v tem serskim kindergartenu, a tam ga venje serske tih pejedaju s imi žišimi, a ji se spredova tam. Jo, ja bom frejdu až to gatujo. A venama to tike žuča, gejca, ta mauka je sirja, a tejo tih uši dava drastu šiš, bursko. Tako je uroč das, ale to je do tih rinde. Kašujo, da ste deco bo luz, umsuka tak, pa bi to bo všest burska.
0: Jo, naša kipača so Marjana Vorakova obžiljiva na serskem živinju, a jo rada petbirava zajmovanih mladih a starših luži je lec na zaredovanjach recnje šule abo vesnih svežinjach, a nic nejo, kšel na žeten pac zbiš je dobri mazancu. Kugašpje, živiš asa tega bostaka sledne tužin, ne, ten tužin, džinca, tako pšoj, jose s njim prorozkranjava Marja Likovska-Winklerova.

0: Ja, a z tym sme južo skoro na końcu Bubaka. Prze tym pak mam hyści nekotare terminy a eventy za was.
1: Bubak News!
0: Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Star Wars fany rozgledujú šo se. Skoncne jo zase tak daleko. Nový Star Wars film jo na veľké prachše. Také gáž se ho nejadná v klasické Star Wars film zreda, sú znáš veto nekotáre vod vás s veľkým předviaselím na The Mandalorian and Grogu cakali. Film prvý to dále vieženie úspešnej série The Mandalorian a zachopio obším ješovie na koncu slednej štafle. Napšadu jo film narunanie novej štafle, dokoláž svrýšele série sú znáte cunili až nedajo nepievej dalšne štafle. Chtoš co petake Mandalorianaria a jogo mauego zeleného přijašela hyšči raz v action vížeš, ten daš to nien cuni. Film bieže v corajšnego vešuknych kinach. Možinský projekt Camp Together. Chtoš nás vyše v okresu Wapio-Halsta, na nimský Elbe Elster, v 19. do 20. julia, vedmejo se tam v okresu internacionálne možinský projekt Camp Together. Pod gronidvom Music is our common language se zgromažijo jaden a dvažasča modostnych z šakorakých partnerských regionov, aby zgromadne muzicirovali, kreatívne živali a nové kontakte navezali. Program obšimiejo spilne živarnícky, songwriting, viešenie video a social media projekte. Highlight je zjavne zakoncenský koncert, na ktoremž obžilníky svoj zgromadne producirovaný song prezentirujú. Obžiliš mogu se modostne z okresa Wobjo-Halsta v starstvie vod 12 do 22 let. Obžilinský prašong je 50 euro. Dalčne informácie pod www.lkeedupk.de/camptogether. So. A ja se nent rozžoknujom. Žicem vám dobrý čas, učobne žek a ščo zašaltovali a mešo se derje.
2: Váš možinský magazín na Magriáša Teke na našom internetovém boku pod rbb-online.de/zorm a nové údaše přižapan za mjasec v júniu.
3: Vaša muzika v serskem programie.
2: Serbs prijavo za Alfred Kjacmarik žice sebe ľudu vo Štocku.
4: Ten kolek vesmoguje dávno obstáňu a te teke pak často serbske spívajú. Ga su se trefili, zmakani, ga penču serbske teke mili, ak su spívali sobu. No jo, daj mi jano jajko. A kak to duje se goni. Naša mama nije kak je ce je ljumpate, a te štumpe čumplate. Jo. To znajú, jo.
2: Jo, vy což a slyšaš kor ze Smogarjova, na kúšte páč, dajme jadno jajko, abo spokojc mama nevie, nemáme nento ako nagravanie, ale za to druhý riedny šlager, veľa viasala. A s takým ľubým muzikálisky pestrou ze Smogarjova, do susedného prijavoza.
5: Píšte nám pod 0151 1 z čo 8 6 8 8 6

Klassiker, ja, spiro. Ko wujeca, bieže veda. Žinca vedmijo se ve Hošobuzu k Češemu razoju, južo ten vitajenski svežen klieb a sol, ved sega Čech zachopijo, nenta južo tam natvarje prijec k mischenskiju halu, to javiščo, a to stojnica. Klieb a sol, de naperaš vedvojo na rum za smakanja, ved myslenje toga projekta jo se pšiabrošiš, tem pšišegnjonem obedlarkam a obedlarjam a tem aksu se zasi rošili, do regiona, ale rono tak šim, ak jo Hošobuz je doma. My krajome ve naše muzice tyženja, k tomu jaden spiju, ved ukrajinskej formácie Červone ta Čaune, a tam ma teke jaden spiju se s titelom Klieb a sol, a ten tekst, čo tak, Klieb a sol, uše vane rubiščo, Klieb a sol, van dajome, Klieb a sol, pekvatňame se před našimi ľubými gosčimi.

0: No, snažíme se žince také ještě na svěženiu klip a sol ve Hošebusu, ale také druhý svěžen žince, jo, kto neznajú dešajnskú serboku Marianu Vorakovu, južo je je mazen soudla, vena je byla cas živenia také obžilona na tom burskem a serskem, žince svěží vena kulovate živiša se te národne žen, a kute gešpie jose Maria Elikoska Winglerova dáva z neju do rozkrona.
1: Moja mama je gona treba šajča, oko vesemi, tam je barulna namša, a tam su te zvene zvenili, a tam sme se naložili.
2: Ulicu jo Marjana Vorakova. Nan, mě to šerje, jo byl zdešna. Mama Marjana Kraucoč z Pelske je, v Žiluje. Čike nan jo musel do vejny, a je je kejnc, jo byl grozny.
1: A si ja vím, že až pene se u palio od celom dešne, se celo brožne, a ja som na taj čach, ja som ubjednula ve domu, a ja som na druhý bok šva tým lužam do gumna.
2: Serskú riec je oslyšala vet małego, doma a vejsi.
1: Te su se serske ulicvali, a tam som ja se naslúchala, až veľmi ste se pejedali, všetci, kde sme jedli tak za blídom. A pred som ja to nachiaľ tak vete nauknula, vete staršich. Te staršie lúže, te su serske pejedali. Jo, zapoli a tak, kde su prišli gromadu, te stále... Babi, to su vše serske pejedali. Teraz su mogli pili lip serske ak nimske. Teraz nisu nimske tak richtig megli.
2: Cerkvia jo grała v tom casu važnu rolu v živjenju.
1: Pili su šli te luže kuštu, nijelu namšu, ali ni celo familia. Ima Jan, ta mama ola ten nan. U nas doma jo pili tak buo. Ja som lupjona, ja som gari brana, a ja som tike bila svajšbu dešle. Cerkvi jo. A ja som moda nisu srske pratkovali, to je den tak lepši šlo. Ja nisam srske uknula bi ja to až. Mi si su šuli srsku, da sme smo nimske pejedali. Baska bi to uknuli u šuli, nis.
2: Marjana Vorakova jo bila pšecej živa na Burskem.
1: Při LPG sam ja va pentike v Groši, ja sam tike buo za Burske. A ja som moda žučo, sam ja sa pšecej roniva, ja sam iš veliki vrtšaft, jo švile živa jo. To je vopšet moje cíl. Jo, a preto tých tak bolo, preto som vylečila, vylečíši a to je preto tak bolo všechno.
2: Gáš jo pšašana, pšecej rada predpíra tých, ak se za to selské zajmujú. Liec na zariadovaniach ricneje šule abo vejsných svieženiach. Ale liec mežo sa selská riec zďaržaš?
1: Ja som tých za to. A ja pšecej zvolím, ja nie som ľučí domovina, ale ja bym pšecej pomagala, až veľa nieco kšie výžiš. Ale ja som pšecej myslím, že nebudu všistým dôrch na toho, že každýž už dolodá pniží, toho nikto nerozumie to selské. Nie, to sú malo tých ľudí pili, kde sú tie ľudia z dôr selské pejedali šuži, ale nie, to je to tak malko.
2: Selská riec je opak kšuty žiť. Žil je je živiňa.
1: No, tá švúša, až my okol, máš my sárske ľužia ubydlíme, a to švúša pen aňkli tomu.
2: Tyke nalogi a drastva sú všetci súšali k tomu.
1: Ja som bola v šuli, ja a ešte Jana, my sme boli dve žúči, ak sme boli burské. Ale to nebo cud dvojko, dlatego až te druhé nisú za to byli. A ja som bola moda ženona, a prvná bola kermuša. A tam sme byli tři báby burské a všetko belgajské. A sme gronili menš burské, to dojde rýdne. A prvný sme tíkve šli, až sa tam, prvná negotuješ už pos.
2: Až zase zájem za burskú drastvu přibiera, ju veľgin jaseli.
1: Jo, to sme spredoba. Je šuši, veď sa zapustil šuši a kokot a to dojde rýdne sa drastvu. Ja tých som všetko obliekam, a nie som urovnival, leca ja prú 90, nebudu ja vec vás obliekaš, a to sú sa smiali. Nemôž to, myšom zás príč.
2: No a kto Marianu Vorakovu znajú, nemežo se ju predstaviš bez tých dobrých mazaňcov.
1: Piacenie, to som ja sa vedgledala, ved jej zešna, ve tej uličku, aj tajemová piaca a váriš, ach, ve všetkne sách. Tajemová Jana, ako jo šuši pomagala tých a ževala. Ja som všiný sobu retvala a som sa vidie vezgledala. A prvne vena všetko, no ja gaš vena nevšo, prvne pia, ja sa nie, to nepia, ty ľužam. A to je opäť tak přišlo. Ja sa še žince rád piaku, a várim tých, azu, ja som za to. A den du tých, ja mám bursahoju, piac sopíš, veli, ja rozumíš, mazajnc, bursahoju, nic plus torty. Ja sam ich dobro mazajnc, ja sam ich varoški getrova.
2: To živenje jo se v tih 90 letah kradu zmenilo.
1: Jo, ale peri su te luše vec gromadu žalšali, ale žinca vec nic. Žinca je kušče gleda bluz obzaha ven, ima šekno, tak. Peri jo jan tam drugem pomagal, a tih deco dal, mi smo mi peri vele mloka. Mi smo prestali suseda, te nis tak bile milja več tiši. Njen ne bi nikomu nic daš. To je šekno in nas njent.
2: Marjana Vorakova se jaseli až matoserske v jeje familii nadalej svejo mestno.
1: Moja ejka žuka, ta ževa žilja v tem serskim kindergartenu, a tam ga venje serske tih peda s temi žišimi, a je se spredova tam. Jo, ja bom frejdu, až to gotujo. A venama to, štike žuča, gejca, ta mavka je sirja, a te jo tih uši dava drastu šiš, bursko. Tako je uroč das, ale to je tih rinde. Kašuje, da ste nešto bo luz, umsuka tak, pa bi tam vpšes burska.
0: Jo, naša kipača se Marjana Vorakova obžiliva na serskom živinju, a jo rada petbirava zajmovanih modih a starših luži je lec na zaredovanjah recne šule abo vesnih svežinjah, a nic nejo, kšel na žeden pac zbiš je dobri mazancu. Kugašpje, že veš, da se tega bostaka sledne tužin, ne, ten tužin, džinca, tako je pšal, jo se s njim prvo skranjava Marja Likovska-Winklerova.

0: Njento drogu jome v casu sledk ku ženskej v viedomnosti. Vena jo prietna ženska, kateraž jo Nobelove myto dostava. Jej se groni Marie Curie a Johanna Schernigoitz ulicu jo v jeje živjenju.
1: Marie Curie jo se vylešim 1807-1860 v Polskej narožiwa ako Maria Salomea Skłodowska. Vena jo vytrosła v žilu Polskej je, kent jo tensas slušalke rusojskej. Normálne žoča, kak Maria nejomeva tam dobre šance na kuponje, kaž džinsajšne žen. Žočam nesu dovolili studirovaš. Veto jo Marie viel gymnáska bila a jo kšela uknuš, aby studirovaš mögava jo šiknuva do Paríza. Matematiku a fyziku jo studirovala na Słownej Univerzite Sorbonne. Vena nie jo tam jele miła, napríklad nie jo všetce miła dosť kieži. Vena jo uknula kúšte žen a teke v noci. Po studiumie jo se zabirala z kompletnie novými témami kaž radioaktivnosť. Zgromadnie se svojom mužom Pierre Curie stejživavej v mávom laborie. Vene ste musavej při svojom žele kradu zčerpne byš, ale na koncu jo se to upošilo. Dokoláž Marie Curie jo dobyla gromaže s manželským svojo prietne Nobelove myto vyleše 1903 za namakanje dveju chemiskeju elementovu, polonium a radium. To jo vielicný úspech byl, ale manželský Curie nejstej přestavej sledíš. Po smerži muža Pierre při nekluci jo Marie dostala jogu profesuru a jo byla prietná ženská, kent jo na Sorbonne ucila. Stavne jo dalej sledíva. Úsledk jo bylo druge Nobelove myto za Marie Curie na polu chemie. S tým jo byla prietná ženská z Nobelovým mytom a prietná pašona, kateraž jo dostala dve Nobelove myta v dvema rozdielnýma přírodovedoma. Vena pak nie jo jano teoretisky sležiwa. Cel praktisky v casu prednije svetoveje vojne uvijawa mobilnu röntgenovu aparaturu. Přes to su mögali gojce malcne vižeš, že jo vojak zranjone byl. Živjenje Marie Curie jo tragisky skoncilo. Jeje živo z radioaktivnymi substancami jo jo zranivo. V jeje casu nejo hešti znate bylo. Kak gadovate a škotne tošte substance sú, z kterýmiš jo kúšte žen živava. V leše 1904 jo byla tak hra, až jo musela do hronje. Tam sú anemiju. To kroni schrojenje kšve diagnosticirovali. Marie Curie jo umriva 4. julia v Francojskej.
0: Marie Curie pokazuje młodym ludziom, aż mogą z kurażu, utrojnością a naskością wiele dojrzpić. Jo, a ja pokazuję wam młodym ludziom raz nową muzykę. Ten jeden albo drugi wird was jutro znasz dostał sobą. Rapper Drake jo z letny końc tygodnia net ci alby naraz wersjawił. Niente ho z jednego z tych trzech albumów Iceman, Drake, The Molly Santana, A Future, Ran to Atlanta.